gotta work it out. You gotta work

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus nám dnes naservíruje horor z prvky komedie Widow's Bay, Prime Video zase chilský Dům duchů a Netflix přichází se švédskou dramedií Těší mě Agneta. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Jste naladěni na vlně Půlnoci v Hollywoodu, kde uslyšíte kromě skvělé muziky i novinky z kinematografie.

0: There is something about these seafaring towns. The superstitions. Their tall tales. I find it charming myself. What town doesn't have a checkered past?
1: Was there cannibalism?
0: No. I don't think that's right.
2: Dnes na Apple TV Plus startuje nový seriál, který by mohl být nejzábavnějším hororem sezóny. Widow's Bay. Tvůrkyně Katie DiPolt a režisér Hiro Murai, kterého znáte třeba díky seriálu Atlanta, vás zavedou do malebného ostrovního městečka 40 mil od pobřeží Nové Anglie. Starosta Tom Loftis v podání Matthew Rice je rozhodnutý zachránit upadající komunitu bez Wi-Fi a s mizerným signálem tím, že z ní udělá turistický ráj. A ono se to podaří. Bohužel. Místní totiž celou dobu věděli něco, co on ne, že ostrov je prokletý. A teď přicházejí turisté právě ve chvíli, kdy se po dekádách klidu začínají dít věci, které jakoby vypadly ze starých pověstí. Seriál chytře kombinuje skutečný horor s komediálními charaktery a vedle Rice v obsazení najdete také Stevena Roota nebo Dale Dickey. Widow's Bay, seriál, kde touha po turistech nakonec přivede něco mnohem horšího, najdete ode dneška na Apple TV+.
3: Tom, I probably already told you, but do you remember the boogeyman? I was home alone, and it started with the calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
0: I think you did tell me that story.
3: Okay.
0: Well, you asked me if I'd heard it before.
3: I still sleep with the dresser in front of my door.
0: But he murdered teenage girls. You're in your 40s, you'd be fine. What? Why is that more upsetting?

Na HBO Max přijde v červenci nový seriál a pokud jste fanoušky teorie velkého třesku, mám pro vás dobrou zprávu. Vedlejší postava z originálu, majitel komiksového obchodu Stuart Bloom v podání Kevina Suzmana, se dočkala vlastního spin-offu s názvem Stuart Fails to Save the Universe, přičemž tentokrát se styl seriálu mění spíše na komediální sci-fi. Stuart totiž omylem rozbije zařízení postavené Sheldonem a Leonardem a přivodí tím multivesmírný Armagedon. Do záchrany reality se pouští spolu se svou přítelkyní Denny s geologem Bertem a kvantovým fyzikem Barrym Kripke, přičemž po cestě potkávají alternativní verze postav, které jste za ta léta teorie velkého třesku potkali sami. Jak název napovídá, moc se jim to nedaří. Za seriálem stojí Chuck Lorre a Bill Prady, tedy ti samí pánové, kteří celou ságu Big Ben vymysleli. Stuart Fails to Save the Universe startuje na americkém HBO Max v červenci. Jestli se uvolní nový seriál i pro evropský trh a kdy, zatím není jasné.

0: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. Para que 50 años después, yo reconstruyera esta historia.
1: Na Prime Video právě startuje osmidílná rodinná sága Dům duchů, první španělskojazyčná televizní adaptace kultovního románu české spisovatelky Isabel Allende. Příběh sleduje tři generace silných žen, babičku Klaru, dceru Blanku a vnučku Albu, a to v průběhu celého jednoho bouřlivého století plného tajných lásek, třídních konfliktů a krvavé revoluce. Hrdý a tyranský patriarcha rodiny se nakonec octne na opačné barikádě než jeho milovaná vnučka. Hlavní role obsadili Alfonso Herrera, Nicole Vales, Maribel Verdú, Juan Pablo Raba a Dolores Fonzi, přičemž autorka románu Isabel Allende je jednou z výkonných producentek. Amazon označil Dům duchů za svůj dosud nejambicioznější latinskoamerický originální projekt. Jde o nejdražší seriál, který byl kdy natočen v Chile. Kritika je nadšená, prý jde o nádhernou, dojemnou a bezohledně brutální podívanou, která s maximální přesností zachycuje magickou sílu románu. Dnes přicházejí na Prime Video rovnou první tři epizody seriálu Dům duchů, zbytek pak každý týden.
2: Solo digo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
3: No se lo voy a permitir.
2: Tú tienes que haberlo visto.
4: Hubieras visto, no te habrías casado con él.
1: Hollywoodská kouzla a skvělá hudba, posloucháte Půlnoc v Hollywoodu na Zoom Radio.

0: Du vill veta lite om mig? Jag älskar precis allt med Frankrike. Magnus tycker jag saknar driv. Men jag har det. Bara ett slags feldriv.
1: Na Netflixu dnes přistál švédský film, který dokazuje, že 40 a hlavně i ta 49 může být začátek a ne konec. Těší mě Agneta je romantická komedie švédské režisérky Johanny Runevad, natočená podle románu Emmy Hemberg. Agneta je barvitá, vtipná a plná života, jenže ona sama o tom zatím neví. Její 49 děti se odstěhovaly, práce na dopravním úřadu ji nudí a manžel si mezi tím našel smysl života v ledových koupelích a drahém cyklistickém vybavení. V zoufalém pokusu vymanit se z každodenní šedi se Agneta rozhodne stát au pair pro švédského chlapce jménem Einar v Provence. Jenže Einar se ukáže být rozmarný starší pán s demencí. A právě tohle nedorozumění se stane začátkem chaotického, život povzbuzujícího přátelství, které Agnetě obrátí vše vzhůru nohama. V titulní roli září Eva Melander a po boku jí stojí Claes Manson, Jeremy Covillo nebo Bjorn Kjellman. Film se natáčel ve francouzské Provence a to samozřejmě přináší ono kouzlo. Film Těší mě Agneta najdete ode dneška na Netflixu.
2: Já dansám jen teď.
3: Varför då? Alla som kan röra sig kan dansa.
4: Man måste överrösta sorgen med glädje.
5: Want to go for a ride?

0: Jako každou středu, než přijdou nové čtvrteční premiéry, mám pro vás přehled snímků posledních dvou týdnů, které v kinech bodují u diváků. Diváci kvitují hudební biopic Michael od režiséra Antoina Fuquy, epický příběh krále popu Michaela Jacksona od prvních krůčků v Jackson 5 až po samotný hvězdný vrchol. Michael stvárňuje jeho synovec Jafar Jackson a despotického tátu Joe zase skvělý Coleman Domingo. Kdo má rád artové drama, v kinech si skvěle vede polský film Sezóny, komediální drama z divadelního prostředí o manželském páru, jehož vztah se rozpadá přesně tak pomalu a neodvratně, jak nastupuje každá nová divadelní sezóna. Děj se vine od Petra Pana přes Noru až po Sen noci svatojánské a každá inscenace přesně zrcadlí jinou fázi jejich vztahu. Epický Kill Bill Quentina Tarantina v kinech válí. Kill Bill kompletní krvavá aféra. Oba díly v původně zamýšlené nepřerušené stopáži 4,5 hodiny plus scéna dosud nikde neviděná, včetně ikonického souboje s jakuzou bez cenzury. Z žánru hororu diváci kvitují novinku režiséra Lee Cronina Mumie. Dívka záhadně ztracená v poušti se po letech vrací, aby přivedla sebou něco zlého. Z evropské produkce si vede dobře v kinech i ukrajinské drama Šedé včely podle románu Andreje Kurkova. Zátiší z opuštěné vesnice v šedé zóně Donbasu, kde dva důchodci přežívají válku každý po svém. A provokativní snímek Slepice o Giorgio Palfiho, pohled na svět očima opeřené hrdinky, která hledá svobodu a mateřství. Čestné uznání z Toronta pro titulní opeřenou herečku a černý humor v jednom balení. Z dokumentů v kinech získali výborné hodnocení Neboj, dýchej, čaruj, Portrét hudebníka Davida Stypky a Zlatá vařečka. Humorný pohled do světového šampionátu v přípravě ovesné kaše ve Skotsku. Tak to jsou nejlépe hodnocené snímky posledních dvou týdnů. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Tak co? Co? Dobrý?
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na starého kolegu sondu Voyager 1, která od roku 1977 cestuje tam, kam se ještě nikdo nepodíval. A teď inženýrové NASA vypnuli další přístroj. Konkrétně detektor nízkoenergetických nabitých částic, zvaný LECB. Jak uvádí space.com, Voyager 1 je v tuto chvíli přes 24 miliard kilometrů od Země. Nejvzdálenější lidský výtvor v dějinách. V srpnu 2012 opustila sluneční soustavu a od té doby posílá data z mezihvězdného prostoru. Jenže jaderný zdroj pomalu dochází a tak se musí šetřit. Z původních 10 přístrojů zbývají funkční už jen 3. Dvojče Voyager 2 přišlo o svůj LECB letos v březnu. Vypnout přístroj, aby sonda žila dál. Inženýrská verze minimalismu. Držte si čepice, hvězdy se točí dál. Mějte se pozemsky.
3: Tak co? Dobrý?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás novinku, která mě dostala. Lidé se vrátili k měsíci. Posádkami se Artemis 2 na palubě lodi Orion obletěla 6. dubna náš stříbrný satelit a pořídila snímek, o kterém se vám bude zdát. Kousek odvrácené strany měsíce, tedy té, kterou ze Země nikdy neuvidíte, protože měsíc je k nám vázaný slapově a jednotlář nám zásadně neukáže. Jak popisuje portál space.com, mise odstartovala 1. dubna a přistála 10. Čtyři astronauti se dostali 406 771 km od Země, dál než kdokoliv v historii. A když proletěli za měsícem, spojení se Zemí na 40 minut sticho. 40 minut bez signálu, to já znám, jen u mě to trvalo 60 let. Tak ať vám svítí hvězdy a nezapomeňte si užívat.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Víte, co je na životě bez gravitace nečekaně zrádné? Stisk ruky. Jak uvádí portál space.com, vědci z Katolické univerzity v Lovani a nadace Ikerbask zkoumali 11 astronautů Evropské kosmické agentury a zjistili něco fascinujícího. Mozek astronauta si na bestížný stav tak zvykne, že ve vesmíru tiskne předměty silněji, než je nutné. Stále totiž počítá s gravitací, která tam prostě není. A teď to nejlepší. Když se astronauti vrátí na Zemi, trvá jim celé měsíce, než se naučí zase správně uchopit obyčejný hrnek kávy. Vedoucí studie Philip Lefebvre varuje, že na orbitální stanici může i drobné smeknutí předmětu znamenat velký problém. Rychlost plus hmotnost se nikde nezastaví. Takže až příště někdo upustí telefon, řekněte mu, že trénuje na Mars. Držte se pevně, ale ne moc. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vědci objevili na Marsu něco, co vypadá jako okraj vany po vypuštění vody. A není to vtip. Jak popisuje portál space.com, nová studie naznačuje, že rudou planetu kdysi pokrýval obrovský oceán, který zabíral třetinu jejího povrchu. Tým z Texaské univerzity a Caltechu si pohrál s počítačovou simulací a v podstatě vysušil pozemské oceány, aby zjistil, co po nich zůstane. Odpověď? Ploché pásy pobřežních šelfů. A přesně takový pás našli i na severní polokouli Marsu, asi 2 až skoro 4 kilometry pod někdejší marsovskou hladinou. A tady to začíná být zajímavé. Takový šelf se netvoří u jezírka. Potřebuje miliony let stabilního oceánu. Navíc do něj ústí delty dávných řek, přesně jako na Zemi. Takže pokud na Marsu někdy byl život, možná čeká v usazeninách jako zapomenutá pohlednice z pláže. Držte si helmy, příště zase nějaká kosmická lahůdka. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

To je zoo.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A mám pro vás skvělou zprávu pro všechny noční pozorovatele. Meteorický roj Liridy je právě aktivní a svůj vrchol předvede v předjecních hodinách 22. dubna. Jak uvádí portál space.com, pokud vám do výhledu brání mraky, světelné znečištění nebo prostě pohodlná pohovka, nemusíte o podívanou přijít. Po celém světě totiž běží kvalitní noční livestreamy. Můžete sledovat oblohu nad havajskou Mauna Keou od dalekohledu Subaru, z jezera Sebek v americkém Maine s relaxační hudbou a občasnou polární září, nebo nad čelskou pouští Atacama od observatoře Alma, kde jsou jedny z nejčistších nebes planety. A kdo chce pohled něcovou kulisu, najde livestream z britského Embletonu i z úpatí hory Fuji v Japonsku. V čtvrtek navíc diváci sdílejí časy, kdy meteor proletěl, takže nepřehlédnete ani jeden. Tak si uvařte čaj a nechte hvězdy padat za vás.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na sluneční soustavu v rentgenovém světle. A vězte, vypadá to parádně. Tým z Max Planck institutu poprvé dokázal oddělit rentgenovou záři naší sluneční soustavy od zbytku vesmíru. Jak popsal magazín Universe Today, pomohl jim k tomu německo-ruský dalekohled Erosita, který mezi lety 2019 a 2021 pozoroval oblohu z Lagrangeova bodu L2. Záře způsobují nabité jonty slunečního větru, které zachytávají elektrony z atomů heliosféře. Dřív vědci tohle záření považovali za rušivý šum, který kazí měření. Dneska je to naopak klíčový nástroj k pochopení sluneční fyziky. Data navíc potvrdila 70 let starou předpověď existenci takzvaného heliového ohniskového kužele, kde gravitace slunce ohýbá dráhy atomů z mezihvězdného prostoru. Kosmický vítr s pravidelnou dopravní špičkou. A já letím dál, mlčky, ale s rentgenovým úsměvem. Mějte se pozemsky.
3: Is yours?

ready. I am ready.

0: Idete do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Víte, co je na životě bez gravitace nečekaně zrádné? Stisk ruky. Jak uvádí portál space.com, vědci z Katolické univerzity v Lovani a nadace Ikerbask zkoumali 11 astronautů Evropské kosmické agentury a zjistili něco fascinujícího. Mozek astronauta si na bezstížný stav tak zvykne, že ve vesmíru tiskne předměty silněji, než je nutné. Stále totiž počítá s gravitací, která tam prostě není. A teď to nejlepší. Když se astronauti vrátí na Zemi, trvá jim celé měsíce, než se naučí zase správně uchopit obyčejný hrnek kávy. Vedoucí studie Philip Lefebvre varuje, že na orbitální stanici může i drobné smeknutí předmětu znamenat velký problém. Rychlost plus hmotnost se nikde nezastaví.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

Navy's House of Ether.